0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mém životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No a za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka, no, tak tam mě zase celý život jenom dojila. Já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocem se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly žádný Vánoce. No to by nebyla žádná vánoční pohoda. No vemte si to na co bych si pověsil bombony, že? Nebo na co bych jsem si pověsil koule, že? No, tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Že říkal jsem si, že se mě to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No, tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajné mi je prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapál cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkov, ale že prostě jíte ten kouř babadí. No, tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, no a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho do dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho nepo... prostě, aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No, nebyl jsem tam dlouho. Udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi zvenku neodevřela. No a dělala hluchou baba, aby znajna se smradlala, no. No prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě v opuštěném záchodku na čtyři večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kuku z masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu hodil do první. Pryč. A byl jsem pytli. Tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, a pak jsem to vzdal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Mí místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašskej voře. No tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho v záchodový mímise, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už nadělil předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul jsem. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhlej. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali místo čičinu. No tak za tou záchodovou místo našli tu kliku o těch dveřích. To je rozdíl. To je opravdu. No a jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává, no. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaště, husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
2: To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Ztratil to jedno oko, tak úplně ztratil sluch.
1: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno u Přibyslavy, už ho tam žrali červy. Prokop Holý bojoval kdo máš nic, když už.
2: Kdo máš nic bojoval Prokop Palcátem? Když už.
1: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flaškuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
2: Jsi vzadu? Zezadu, nebo
1: zezadu, no, zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
2: Teda chudá vojevůdce. No.
1: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistický jako.
2: Dobře, no, mě tady nejde. A čím ho, čím ho byl?
1: Co čím ho? Co sem pleteš současnost? Tohle je historie 15. století.
2: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si v oko, nedrží se a za ním jeho holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
2: No, nevím, no, asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná, jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naši rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. A miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám dvojku. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo Periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfucato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku. Co říkáte? Já jenom... Aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje. Pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned mojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to utíká. Ohýnek jen z komína.
1: Kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle. Vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy, byste takovej domácký. Pojďte vedle.
2: Kde pak vedle? Kde pak? Já jsem... Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomnět se a pak člověka odkopnout disi. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských. Budete si užít taky ke kachlíkové.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna nýmandi, tam byl Petr Ustinov, myslím si, že i Myriel Matíje a další a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska, a oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. Já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep, hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pak jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No ne, no to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?

0: Stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle, že si tě donutí, dožene. A říkal, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se něčeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt a v pralese já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit prostě, potkat takovýhle stvoření, jak byla zaprati mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má ve očích takový ten záblesk, kdy on to má vymyšlený, ale jo. Já říká, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říká, ne, já dostanu hysterický základ. Já normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říkal, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říká, ne, říkal, František Němec ho měl včera na krku hrást, já říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu, smrt komunismu. A oni nás všechny zavřou. Ale nedávejte mi hra, nedali mi ho na krk.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: To pochopne máte.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to očičko, on tím očičkem po mě koukal a teď ten chobot takhle. Já na něj koukal, jsem říkal, člověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A oni říkají, klid, Pepo, jako nic nebudeš dělat, budeš jenom stát, budeš ho držet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. Ale podívejte toho slona. Tomu se něco nezdá a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, on se klap, já začal mluvit, ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stál vedle mě, položil jí na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, člověče. A mě nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je to pravda.
2: Ano, já... V Děčíně já byl zbytej divákem při představení. Fáj, jsme hráli představení s pidlou zádek a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, řekli jsme s pidlou zádek a mohli jsme doma, my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem si říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Česný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci, taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Sponsor Indigo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou to zprávy, vítám vás. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení už jsou dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár lesa likvidovali hasiči včera odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až 10 let vězení. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje, a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
0: Rádio Jihlava.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Žižkova ulice patří k nejvytíženějším v krajském městě Vysočiny. Mezi krajským úřadem a čerpací stanicí se ale uzavřela. Dopravní situace v Jihlavě je aktuálně poněkud komplikovaná. Příjezd od Znojma řídí semafory, silnice od Helenína je uzavřená a stejné je to ve směru od Pelhřimova. Na uzavřeném úseku už je vyfrézovaná část vozovky. Poslední etapa musí být dokončena do pondělí 31. srpna. Oprava posledního úseku ve Znojemské ulici je naplánovaná na konec září. Průjezdná ale také není silnice mezi křižovatkou s Okružní ulicí a kruhovým objezdem u Helenína. Obousměrná objízdná trasa vede od City Parku po Znojemské a Vrtnické ulici a dále po jihovýchodním obchvatu do Helenína. Tesco zůstává v provozu do lokalit Stará cesta na Člunku. Je možné se dostat z Demlovy ulice, provoz tam řídí semafor. Hezké prázdniny a klidné cesty přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 13. srpen a kalendárium. Rok 1775 Marie Terezie vydala nový robotní patent, ve kterém stanovila maximální délku roboty na 3 dny v týdnu. V roce 1891 v rámci jubilejní zemské výstavy se odehrál první dálkový let horkovzdušným balónem u nás. Balón vzlétl v pražské Stromovce a přistál u Pardubic za 2 hodiny. V roce 1898 na železniční trati Telč Kostelec u Jihlavy byl zahájen jen pravidelný provoz pro veřejnost. A v roce 1906 velkolepá show Buffalo Bill's Wild West Show uspořádala představení v Jihlavě na své cestě po Evropě. A ještě rok 1939 na Baťově kanálu byla zahájena osobní doprava loděmi pro 30 pasažérů. Právě teď ještě také narozeniny. V roce 1655 se narodil Johann Christoph Denner, německý vynálezce klarinetu. V roce 1899 hororový filmový režisér Alfred Hitchcock a v roce 1946 zpěvák a hudební skladatel Michal Prokop. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Osová bytýška znovu slaví, převzala titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026. Zlatou stuhu a titul Vesnice kraje Vysočina roku 2026 si převzala Osová bytýška. Osová bytýška na Žďársku znovu naplno prožívá radost tohoto vítězství v klání obcí Vysočiny. Bytýští si titul vybojovali hned z několika důvodů. Vesnice uspěla mezi 18 soupeři a postoupila do celostátního kola soutěže. Obec zabodovala v mnoha ohledech. Osová bytýška ukazuje, že úspěšná obec potřebuje aktivní obyvatele, fungující spolky a jasnou představu o svém rozvoji. Právě aktivní komunitní život výrazně napomohl Osové bytýšce k vítězství.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: My už jsme zvědaví zase na odpověď holek a kluků, tedy našich zlatíček, protože se ptáme, proč dospělí pijí kafe.
2: Aby se neunavili a mohli chodit.
3: Protože jim to chutná.
2: Protože oni to rádi pijí a protože jsou dospělí.
4: No, aby nebyli unavení.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký čtvrtek. Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13 hodin. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40 tisíc, což je předpokládaná účast uživatelů e-dokladu při říjnových volbách.
1: Co se děje v kraji?
2: Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tento škůdce potřebuje nějaký čas, ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Nad Českou republikou bylo včera večer možné pozorovat velmi výrazné částečné zatmění slunce. Ojedinělý vesmírný jev provázel jasné počasí i mimořádný zájem veřejnosti. Další tak výrazné částečné zatmění nastane za bezmála 50 let, tedy v roce 2075. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes představí i 2 české medailové naděje. Boj o postup do finále běhu na 400 metrů čeká halovou mistryni světa Lourdes Glory Manuel. V kvalifikaci oštěpařů nastoupí obhajce zlata Jakub Vadlejch.
1: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
4: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Koucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: Tam na Jihlavsku.
1: Čtvrtek, to jsou promenádní koncerty a dnes koncert v rámci léta v Jihlavě na Masarykově náměstí od 16 do 18 a kapela Vysočinka. No ale také na 16. hodinu vás zveme do sociálního centra kraje Vysočina na přednášku s besedou a praktickými radami s názvem Bylinky 3. Přijďte se inspirovat a dozvědět se více o bylinkách. Naučíte se, jak bylinky správně poznat, sbírat a využívat v každodenním životě. Hezký den a příjemnou zábavu.
0: Kam na Jihlavsku?

Dnes je 13. v kalendáři, 13. srpen, ale v kalendáři je také ženské jméno Alena. Rádio Jihlava přeje všechno nejlepší právě teď a už je připravena další hudební nabídka. Hezký den, dobré ráno a příjemné vstávání a hlavně, ať se skvěle poslouchá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, vzteká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Skvělý úspěch, mladí rybáři z Jihlavy vylovili na mistrovství světa zlaté medaile, velmi úspěšní byli na mistrovství světa v rybolovné technice závodníci z Jihlavy. V bulharském Plodivu se postavili konkurenci 10 dalších států a přivezli hned několik medailí, včetně těch nejcennějších. Rybáři z Jihlavského pobočného spolku Moravského rybářského svazu byli úspěšní už loni, také letos se junioři do 16 let a kadeti do 23 let účastnili 5 disciplín a v rámci 5 boje se hodnotil i součet bodů. V reprezentaci byli úspěšní rybáři i letos. Zástupci Jihlavy získali v první disciplíně na přesnost plný počet bodů a výsledek zopakovali taky ve finálovém boji, což jim vyneslo stříbrné medaile. V druhé disciplíně na přesnost přišel i zisk zlaté medaile. Vrcholem celého mistrovství pak bylo vyhlášení celkových vítězů, kde se sčítali výsledky ze základních kol 5 disciplín a v mladší kategorii v tomto hodnocení přišlo celkové zlato. Gratulujeme.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnes máme čtvrtek a v kalendáři 13. srpen 2026. No a v rámci rána a ranního vysílání Rádia Jihlava právě teď přidáváme taky moto pro dnešek. Takhle zní: tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu. Mějte se moc hezky, prožijte dnešní pěkný čtvrtek. Fajn poslech vám od mikrofonu přeje Zbyněk Kloucký. Naslyšenou a hezký den.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítám vás. Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení už jsou dostupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár lesa likvidovali hasiči včera odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Moskevský soud vydal zatykač na Conora Kennedyho, vnuka někdejšího amerického ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, a tedy prasynovce bývalého amerického prezidenta, protože bojoval na Ukrajině proti Rusku. Moskva po Kennedym vyhlásila mezinárodní pátrání. Americkému občanovi v případě dopadení hrozí v Rusku až 10 let vězení. Česká plavkyně Barbora Sémanová bude dnes na mistrovství Evropy v Paříži útočit na 3. zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhajkyně titulu z předloňského šampionátu v Bělehradu byla včera nejrychlejší v rozplavbách i v semifinále.
0: Rádio Jihlava.

Čí. Ladíte Rádio Jihlava, zájemci mohou hlasovat v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou při 25. výročí soutěže Strom roku vyhlásila nadace partnerství. O titul soupeří 13 vítězných dřevin předchozích ročníků. Představují průřez historií ankety. V sestavě je i Buk u kostela v Jihlavě. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Sorry.
1: Buď chytřejší než rádio.
2: Tváříš se jako kakabus, jak často vám to někdo říká? Jestli jste životními optimisty, nejspíš tuto větu nikdy neuslyšíte. Naopak pesimisté si o označení za kakabusa přímo říkají. Ale co to vlastně je? Zvíře, rostlina nebo nějaká podivná bytost? Slovo pochází každopádně z řečtiny a původně znamenalo začouzený hrnec. Dnes se v češtině používá kakabus ve významu nevlídný, zakabuněný, zamračený člověk. Jak se ale z hrnce stal morous, nabízí se vysvětlení, že kakabus se tváří přesně jako ten začouzený hrnec. Je zamračený, nevrlý a protivný. Jako by jeho myšlenky byly jen černé, tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: díky, že ladíte Radio Jihlava. Před rokem začala v areálu Jihlavské nemocnice stavba parkovacího domu, který má ještě letos začít sloužit řidičům. V budoucnosti může jít o jeden z 10 největších parkovacích domů v republice. Stavba parkovacího domu i nového nemocničního pavilonu probíhá v režimu BIM, tedy s využitím digitálního modelu 3D. Lidé mohou dění sledovat přes YouTube, následně má vzniknout i časozběrný snímek. Denně se na staveništi pohybuje zhruba 50 pracovníků, kteří se přesouvají mezi oběma objekty. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkný den. Pacientky s rakovinou prsu by se již brzy měly dočkat snadnější dostupnosti léku tamoxifen, ke kterému se v posledních měsících dostávali jen těžko. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v nejbližších dnech do Česka dorazí více než 10 000 balení přípravku. Další dodávky přijdou i na podzim.
1: Co se děje v kraji?
2: Ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku odlétlo z kraje tohoto týdne všech 12 mladých čápů, které pracovníci na přelomu května a června zachránili jako mláďata ze 4 hnízd. Cestu odchovaných čápů na jih sledují pomocí vysílaček, které mají 4 z nich. Časovanou bombou v Soutě je momentálně tuberkulóza a svrab, důrazně varují lékaři. Ve zhruba 80-tisícovém městě nadále zůstává podle odhadů mezi 6 až 11 tisíci migranty. Mnozí trpí jak tuberkulózou, tak dalšími chorobami, které se mezi nimi šíří vzhledem k nedostatečné hygieně a přelidnění.
1: Sport.
2: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Ve Velké Bíteši na Žďársku začíná sloužit nové centrum pro použitelné věci. Více za okamžik.
1: Rádio Jihlava.

0: slečna, půvabná slečna.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

začíná sloužit nové centrum. V něm mohou lidé bezplatně odkládat použitelné věci, které už sami nepotřebují. Halu pro takzvané reuse centrum postavili technické služby města v areálu sběrného dvora. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Rádio Jihlava stále s vámi. Jihlava chystá obnovu přivaděče pitné vody z úpravny Hosov do města. Týká se 865 metrů potrubí a příslušných zařízení. Na akci skoro za 100 milionů korun město vybírá firmu. Lhůta pro podání nabídek podle Věstníku veřejných zakázek skončí 26. srpna. Radnice na webu uvedla, že stavební práce potrvají přibližně 500 dní. Vodovod při nich zůstane v provozu. Za chvíli zprávy, teď další hity.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo.
0: Jihlava aktuálně.
1: 29letá žena z Plzeňska, která dělala v Jihlavě výtržnosti v nemocnici i jinde, je ve vazbě. Žena opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Na různých místech ve městě vulgárně pokřikovala a chovala se agresivně. Napadala i cestující v MHD. Policie ženu zadržela v pondělí. Dramatickou noc mají za sebou záchranáři na chorvatském pobřeží. Z Velebického kanálu zachránili dva Čechy, které během bouře odneslo moře na paddleboardu. Ve stejné oblasti se do problémů dostala také čtveřice mladých Portugalců na nafukovacím člunu. Dva se podařilo najít živé. Po dalších dvou pokračuje rozsáhlé pátrání.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplausu diváků.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek, a to s datem 13. srpna. Naštěstí je čtvrtek a nikoli pátek a můžeme tak zůstat v klidu. Zítra už se budeme zase radovat z pátku. Teď je ale krátce po 11. hodině a tak jsem znovu připraven stát se vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, že v Itálii jeden řidič najel do cyklistů, protože se prý moc roztahovali. No a tak si se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny či svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno...
0: Jeden koncert, dva moderátoři a absolutně odlišné přístupy. Leoš Mareš a Libor Bouček předvedli, že rozhodně

0: jsou ze stejného těsta. Zatímco jeden z nich, tedy Libor Bouček, pěl na Marka Ztraceného, který si splnil sen v podobě velkolepého koncertu na Letenské pláni Ódy, tak druhý, Leoš Mareš, životní moment jednoho z nejoblíbenějších našich zpěváků využil k vlastní propagaci akce.
1: Několik hrbolů po cestě nahoru v tabulkovém
2: stěle. Rádio Jihlava.
3: Jsi moje minulost, jsi moje přítomnost.
0: Když jsme byli oba mladí, tak mně se on líbil. Překvapila Jiřina Bohdalová ohledně sympatií k Petru Jandovi. A co na to frontman Olympiku? No, když jsem byl jako teenager, viděl jsem, myslím, Dámu na kolejích a já z ní byl úplně hotový. Já jsem byl do ní prostě zamilovaný. Přiznal přitom bez okolků Petr Janda.
3: Tak to mi dal.
2: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. Britská herečka Juno Temple dorazila na newyorskou premiéru čtvrté řady seriálu Ted Lasso v modelu, který byl módním fanouškům nápadně povědomý. Tyrkysové šaty s hlubokým šněrovacím výstřihem, odhalenými zády a vysokým rozpadem.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Po zkoušce profesor zhodnotil výkon studenta tím, že mu do indexu napsal osel. Ten se odcházejíc po chodbě kouká, co dostal. Za chvíli se vrací a říká: pane profesore, vy jste se mi tu podepsal, ale známku jste zapomněl.

Krásné čtvrteční dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat do kalendáře, kdo pak to má dneska svátek. Jsou to Alena, Belinda, Hippolyt s dvěma P, taky Kasián a Sven. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká: svatá Alena, rána mlhou zhalena. Nebo: když má svátek Alena, do vody jen po kolena. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký den. Letní radovánky se pomalu blíží ke konci a po výletnících v přírodě bohužel často zůstane i to, co do ní nepatří. Třeba zapomenuté petky u rybníka, igelitové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích i městských parcích. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět. Termín připadá na 18. až 20. září. Zapojit se mohou jednotlivci, školy, spolky, firmy i obce, které chtějí společně pomoci přírodě a svému okolí.
3: Co se děje v kraji?
4: Požár lesa likvidovali hasiči od včerejšího odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Večer pak dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze 2 funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi 1/5 místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července.
3: Sport.
4: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Moniku Pavlikiene a Aine Raupeilite 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dnes je čtvrtek 13. srpna, odbylo nám 12 hodin a já vás tak vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v této hodince mám pro vás písničky, také informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady další recept. Dneska na hrachovou polévku se slaninou. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
3: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme poledne, můžeme se tedy podívat na další recept. Dneska na hrachovou polévku se slaninou. Cibuli a česnek oloupeme, opláchneme, cibuli nakrájíme nadrobno a česnek prolisujeme. Předvařený hrách propláchneme a uvaříme podle návodu. V rendlíku nebo pánvi rozehřejeme máslo, přidáme nadrobno nakrájenou cibuli a necháme ji zesklovatět. Cibuli pak zaprášíme hladkou moukou a za stálého míchání krátce osmažíme. Připravenou jížku vmícháme do uvařeného hrachu. Přidáme sušenou majoránku a prolisovaný česnek. Podle potřeby polévku dosolíme. Mražený hrášek propláchneme vlažnou vodou a přidáme je do polívky. Polévku znovu necháme přejít varem. Slaninu nakrájíme na proužky na suché pánvi a ji opečeme do zlatova. Hrachovou polévku rozdělíme do talířů, ozdobíme opečenou slaninou a můžeme baštit.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V pondělí byla zahájena oprava Žižkovy ulice v Jihlavě. První část je plánovaná na 2 týdny. Žižkova ulice je uzavřena od benzínky ONO kolem Hřbitova a Krystalu až ke krajskému úřadu. Uzavírka platí pro veškerou dopravu, a to včetně dopravní obsluhy. No, I can't take one more step towards you.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Špatná zpráva pro houbaře. Houby nerostou a podle mykologů už ani neporostou. Suché a horké počasí růstu hub totiž nepřeje. Jak sucho? Vždyť Macinka říkal, že klimatická krize skončila. No tak snad by nám nelhal, ne?
2: Dobré poledne.
3: Dobrý den. My jsme si vyšli na houby, ale nějak moc nerostou.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Na houby se musí vyrazit dřív.
3: Když my si zase rádi přispíme.
2: A vím, já jsem vás viděl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem.
0: Co se děje v kraji?
1: Koupaliště na Jihlavsku letos těží z tropických teplot. Vodní ráj Jihlava i přírodní koupaliště Malvíny v Třešti už překonaly celkovou návštěvnost z loňského roku. V Lukách nad Jihlavou přibyly za červen a červenec tisíce návštěvníků. Horké dny přivádějí lidi k vodě často už dopoledne. Vláda premiéra Pétera Maďara nařídila vybudování dnového prahu v korytě Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Jejíž voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Pax. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě dvou vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se zvedne hladina řeky.
0: Sport.
1: Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za malou chvíli nás čeká pohled na slavné z bulvárního okénka. No a dneska se konkrétně podíváme na myšlenky Breda Pitta o sebevraždě. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít. Jinak vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a hlavně pohodový čtvrtek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: herec Brad Pitt přiznal, že trpěl myšlenkami na sebevraždu. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodský herec Brad Pitt se v otevřeném rozhovoru pro britský časopis Esquire svěřil se svými nejtemnějšími životními okamžiky. Vůbec poprvé také přiznal, že v období hlubokých osobních a rodinných krizí čelil tak nesnesitelné psychické bolesti, že na krátký čas nedokázal vidět žádné jiné východisko. Během tohoto náročného úseku pociťoval tak svíravou bolest, že v sebevraždě začal spásně vnímat jedinou představu úlevy. Naštěstí to ale přešlo.
1: Já včera ještě nosil blázna šat,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Na sociálních sítích koluje video, ve kterém žena vulgárně nadává personálu jihlavské nemocnice i pacientům. Paradoxně se objevilo v době, kdy je celý teror zřejmě u konce. V nemocnici v tu dobu denně zasahovali policisté a denně byly hlášeny incidenty. Policie byla volána v desítkách případů, denně i několikrát. Strážci zákona osobu vyvedli a ta se pak zase vrátila. Nyní už má ale zákaz pobytu na území Jihlavy.
1: Policie Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 13. srpna. Čas nás dohnal do doby, kdy se musím rozloučit, připravená je totiž moje kolegyně Katka a té budou patřit následující 2 hodiny vysílání Rádia Jihlava. No a v 16 hodin to se sem zase vrátím a tímto vás také zvu. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mebelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mebelix. Buďte in.

hledám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vod. Přišlo mi to, přišlo vod, že usnula z tu nepřekryté.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Pacientky s rakovinou prsu by se již brzy měly dočkat snadnější dostupnosti léku tamoxifen, ke kterému se v posledních měsících dostávaly jen těžko. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v nejbližších dnech do Česka dorazí více než 10 000 balení přípravku. Další dodávky přijdou i na podzim.
0: Co se děje v kraji?
1: Ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku odlétlo z kraje tohoto týdne všech 12 mladých čápů, které pracovníci na přelomu května a června zachránili jako mláďata ze 4 hnízd. Cestu odchovaných čápů na jich sledují pomocí vysílaček, které mají 4 z nich. Časovanou bombou v Soutě je momentálně tuberkulóza a svrab, důrazně varují lékaři. Ve zhruba 80 tisícovém městě nadále zůstává podle odhadů mezi 6 až 11 tisíci migranty. Mnozí trpí jak tuberkulózou, tak dalšími chorobami, které se mezi nimi šíří vzhledem k nedostatečné hygieně a přelidnění.
0: Sport.
1: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Požár lesa likvidovali ve středu hasiči na Třebícku. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Požár lesa likvidovali hasiči ve středu odpoledne u Studence na Třebícku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Poté dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Hlava před námi další hity a taky víc o tom, že lesníci na Vysočině čekají kvůli počasí vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Víc informací za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Lesníci na Vysočině čekají kvůli suchu a horku vyšší ztráty, hlavně u jarní výsadby. Jaké dopady bude mít toto počasí na lesy, se podle nich ale ukáže až s odstupem. Kůrovce je zatím v lesích díky několika předchozím příznivým rokům relativně málo a na namnožení tohoto škůdce potřebuje nějaký čas, ale riziko, že se do 2 let vrátí kůrovcová kalamita, reálně existuje. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům rádia Jihlava.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo.
0: Jihlava aktuálně.
1: 29letá žena z Plzeňska, která dělala v Jihlavě výtržnosti v nemocnici i jinde, je ve vazbě. Žena opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Na různých místech ve městě vulgárně pokřikovala a chovala se agresivně. Napadala i cestující v MHD. Policie ženu zadržela v pondělí. Dramatickou noc mají za sebou záchranáři na chorvatském pobřeží. Z Velebického kanálu zachránili dva Čechy, které během bouře odneslo moře na paddleboardu. Ve stejné oblasti se do problémů dostala také čtveřice mladých Portugalců na nafukovacím člunu. Dva se podařilo najít živé, po dalších dvou pokračuje rozsáhlé pátrání.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplausu diváků.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky podrobnosti k tomu, že za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami. Další informace přidám za moment, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za 6 měsíců 41. Přípravky musí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přijme krásně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod asi za 27 milionů, víc už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: pěkné odpoledne, jsme rádi, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. V Jihlavě letos začne modernizace čistírny odpadních vod téměř za 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Podle náměstka primátora Popelky bude nutné do čistírny investovat stovky milionů. Teď ale z Rádia Jihlava další hit za hitem, mějte krásný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Letní radovánky se pomalu blíží ke konci a po výletnících v přírodě bohužel často zůstane i to, co do ní nepatří. Třeba zapomenuté petky u rybníka, igelitové sáčky na cyklostezkách nebo plechovky v lesích i městských parcích. Český svaz ochránců přírody otevřel registraci organizátorů podzimních úklidů kampaně Ukliďme svět. Termín připadá na 18. až 20. září. Zapojit se mohou jednotlivci, školy, spolky, firmy i obce, které chtějí společně pomoci přírodě a svému okolí.
0: Co se děje v kraji?
1: Požár lesa likvidovali hasiči od včerejšího odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam dovezli 14 cisteren. Na hašení si vyžádali i vrtulník a vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Oheň dostali pod kontrolu přibližně po 2 hodinách. Večer pak dohašovali lokální ohniska. Předběžný odhad škody je 500 000 korun. V Rumunsku dnes ráno začali odstavovat i druhý reaktor jaderné elektrárny Černavoda. Důvodem je nízká hladina vody v Dunaji kvůli dlouhodobému suchu. První ze dvou funkčních reaktorů této elektrárny, která dodává asi pětinu místní spotřeby elektřiny, byl odstaven už 28. července.
0: Sport.
1: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelko vyporazili na mistrovství Evropy ve Starých Jabloncích Litevky Moniku Pavlikiene a Aine Raupeilite 21-15, 21-16 a po druhé výhře postoupili přímo do osmifinále.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi už na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek a že máme 13. srpna. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že jediný pohled do slunce může trvale poškodit zrak. Tak i dále poslouchejte rádio Jihlava a určitě se podrobnosti dozvíte. Zůstávejte proto s námi dobře naladění na vlnách 101.1 FM a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten vám právě teď nabízí pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj Boženo. No ahoj Hůženo. No tak co? Už jsi si našla chlapa? Ale prosím tě, zatím ne. No tak to si musíš někoho najít a nejlépe někoho, kdo má to charisma, víš? No prosím tě, a co to je to charisma? No, jak bych ti to vysvětlila, to je takové neuchopitelné fluidum, které mají většinou tlustí, plešatí a bohatí chlapy.
1: Naslyšenou u další pohádky.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Právě nám probíhá v Jihlavě už druhá etapa opravy průtahu. Brněnská ulice v úseku od vjezdu do zoologické zahrady kolem psychiatrické nemocnice benzínových stanic až ke křižovatce okružní s ulicí Teska. Objízdná trasa je stále vedena obousměrně od křižovatky u City Parku po Znojemskou ulici v Brtnické ulici na obchvat a dále na okružní křižovatku u Helenína.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrteční den vám všem dobře naladěným přeje Fugas. Tak co, sledovali jste včera zatmění slunce? To slibovalo mimořádný astronomický zážitek. Odborníci ale upozorňují, že fascinující úkaz sebou nesl také rizika. Nechráněný pohled do slunce může totiž vést k trvalému poškození zraku. Poškození přitom nebolí a může vzniknout během velmi krátké doby. Následky ale pak bývají vážné. Lidé mohou trpět výpadkem ve středu zorného pole, což komplikuje čtení, práci na počítači i další běžné činnosti.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Súbeme na radio.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Premiér Andrej Babiš dnes navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem.
0: Co se děje v kraji?
1: Koupaliště na Jihlavsku letos těží z tropických teplot. Vodní ráj Jihlava i přírodní koupaliště Malvíny v Třešti už překonaly celkovou návštěvnost z loňského roku. V Lukách nad Jihlavou přibyly za červen a červenec tisíce návštěvníků. Horké dny přivádějí lidi k vodě často už dopoledne. Vláda premiéra Pétera Maďara nařídila vybudování dnového prahu v korytě Dunaje, aby se tím zpomalil v daném místě průtok a zvýšila se hladina řeky. Jejíž voda slouží ke chlazení reaktorů jaderné elektrárny Pax. Vláda má připravené také nouzové řešení ve formě dvou vlečných člunů naložených kamením, které v případě potřeby potopí v Dunaji, čímž se zvedne hladina řeky.
0: Sport.
1: Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského bude od zítřka pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského absence a zvýšit šance na titul.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas. No a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak hezký poslech a příjemnou zábavu.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Tak třeba hudebník Michal Prokop, hokejista Aleš Hempský, zpěvačka Dáša Cortézová, ale taky třeba americký herec Sebastian Stan. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM. Dneska máme čtvrtek a je 13. srpna. Máme před sebou víkend a ten by měl být opět tropický. Dneska ještě kolem 28 stupňů, zítra 29 stupňů, v sobotu 30 stupňů a v neděli dokonce 32 stupňů. Ovšem v neděli už by mohly dorazit i první bouřky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a já vám právě teď nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
4: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
5: Naše cesty rovný a nebo klikatý, všechno...
3: Jeden koncert, dva moderátoři a absolutně odlišné přístupy. Leoš Mareš a Libor Bouček předvedli, že rozhodně nejsou ze stejného těsta. Zatímco jeden z nich, tedy Libor Bouček, pěl na Marka Ztraceného, který si splnil sen v podobě velkolepého koncertu na Letenské pláni Ódy, tak druhý, Leoš Mareš, životní moment jednoho z nejoblíbenějších našich zpěváků využil k vlastní propagaci akce.
6: Několik hrbolů po cestě nahoru v tabulkovém
7: sítě. Rádio Jihlava.
8: Jsi moje minulost, jsi moje přítomnost.
3: Když jsme byli oba mladí, tak mně se on líbil. Překvapila Jiřina Bohdalová ohledně sympatií k Petru Jandovi. A co na to frontman Olympiku? No, když jsem byl jako teenager, viděl jsem, myslím, dámu na kolejích a já z ní byl úplně hotový. Já jsem byl do ní prostě zamilovaný. Přiznal přitom bez okolků Petr Janda.
9: Tak to mi dal.
7: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Britská herečka Juno Temple dorazila na newyorskou premiéru čtvrté řady seriálu Ted Lasso v modelu, který byl módním fanouškům nápadně povědomý. Tyrkysové šaty s hlubokým šněrovacím výstřihem, odhalenými zády a vysokým rozkladem.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji pěkný den. Pacientky s rakovinou prsu by se již brzy měly dočkat snadnější dostupnosti léku tamoxifen, ke kterému se v posledních měsících dostávaly jen těžko. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v nejbližších dnech do Česka dorazí více než 10 000 balení přípravku. Další dodávky přijdou i na podzim.
1: Co se děje v kraji?
2: Ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku odlétlo z kraje tohoto týdne všech 12 mladých čápů, které pracovníci na přelomu května a června zachránili jako mláďata ze 4 hnízd. Cestu odchovaných čápů na jich sledují pomocí vysílaček, které mají 4 z nich. Časovanou bombou v Soutě je momentálně tuberkulóza a svrab, důrazně varují lékaři. Ve zhruba 80-tisícovém městě nadále zůstává podle odhadů mezi 6 až 11 tisíci migranty. Mnozí trpí jak tuberkulózou, tak dalšími chorobami, které se mezi nimi šíří vzhledem k nedostatečné hygieně a přelidnění.
1: Sport.
2: Basketbalista David Jelínek zamíří po sezóně v Brně opět na zahraniční angažmá. 35-letý bývalý reprezentant bude hrát druhou italskou ligu v dresu Virtusu GVM Řím 1960.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás bude nadále slovem provázet Fugas. Kromě jiného si dáme třeba informace pro řidiče. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Tak přeji všem hezký čtvrteční podvečer, pohodový poslech a posílám další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Při 70-letý řidič osobního auta v italských Alpách záměrně najel do skupiny cyklistů, protože mu prostě připadalo, že se na silnici příliš roztahují a zabírají moc místa. Výsledkem střetu jsou 4 těžce zranění, z nichž 2 byli dopraveni do nemocnice ve vážném stavu.
2: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej?
3: Podívej, jak to mám odřený.
2: Se na to můžu vybodnout. Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
3: No.
2: Buď rád, že jsem tě nepřeválcovala. No prosím.
3: Tak co, dědo? OK?
4: OK.
5: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

Herec Brad Pitt přiznal, že trpěl myšlenkami na sebevraždu. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodský herec Brad Pitt se v otevřeném rozhovoru pro britský časopis Esquire svěřil se svými nejtemnějšími životními okamžiky. Vůbec poprvé také přiznal, že v období hlubokých osobních a rodinných krizí čelil tak nesnesitelné psychické bolesti, že na krátký čas nedokázal vidět žádné jiné východisko. Během tohoto náročného úseku pociťoval tak svíravou bolest, že v sebevraždě začal spásně vnímat jedinou představu úlevy. Naštěstí to ale přešlo.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, dneska máme 13. srpna. Pojďme se podívat do pražského Klementína, jaké v tento den zaznamenali tamní meteorologové hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 13. srpna v roce 2003. Bylo 36,8. Nejstudenější 13. srpen byl v roce 1908, kdy bylo jen 8,7. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 19,5 stupně. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek čtvrtečního podvečera strávený s Rádiem Jihlava. No a doufám, že zítra v 11 hodin se opět spolu uslyšíme. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v Česku, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo.
0: Jihlava aktuálně.
1: 29letá žena z Plzeňska, která dělala v Jihlavě výtržnosti v nemocnici i jinde, je ve vazbě. Žena opakovaně porušovala zákaz pobytu v okrese. Na různých místech ve městě vulgárně pokřikovala a chovala se agresivně. Napadala i cestující v MHD. Policie ženu zadržela v pondělí. Dramatickou noc mají za sebou záchranáři na chorvatském pobřeží. Z Velebického kanálu zachránili dva Čechy, které během bouře odneslo moře na paddleboardu. Ve stejné oblasti se do problémů dostala také čtveřice mladých Portugalců na nafukovacím člunu. Dva se podařilo najít živé. Po dalších dvou pokračuje rozsáhlé pátrání.
0: Sport.
1: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se brzy po smrti otce vrátil na trávník. Ve včerejším utkání Miami proti Leonu šel na hřiště jako střídající hráč na začátku druhého poločasu a dočkal se obrovského aplausu diváků.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, vzteká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu vodák živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan.

pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdybych chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály. Koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkem.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, půjdete s manželkou na nudistickou pláž?
2: Vůbec ne, nikdy v životě.
1: Počkejte, to jste ještě nikdy neviděl manželku nahou?
2: No to jo,
1: ale to jsem vždycky mohl hnedka zhasnout.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslouchejte vy, mladí, my jsme měli jako děti dar poslouchat. Já jsem slyšel příběh mýho tatínka, jak byl zatčený místo Leciána 100krát. A řekl jsem si ještě o 100 poprvé. A dědeček nás zase vyprávěl, náš dědeček, který si nebyl schopen vzpomenout, když babička řekla, dětku, ty jsi byl venku, jak je tam? Tak dědek povídá, já tam byl jenom chvilku. Babička pá, no tak dobře, ale prší tam nebo svítí slunko, a on povídá, mlha, ale už možná padla, aby to nemohlo. Ale ze světový války, ale ze světový prusko-rakouský si pamatoval na den všecko, no lhal nám asi, já nevím. Tak mi poslouchali až do chvíle, kdy pak některá tetička se utnula a řekla najednou, zapomněla, že jsou tam děti. Jo, Maška je zase v tom. Ježište, maminka nás všecky děcka vyházela, vyhodili v obyčejní istrice Jendu, který byl menší postavy takový. Ale on se nebránil, protože věděl, že my děti jdeme do stroly a budeme si hrát na gynekologii. Takový to bývávalo na Moravě a mohlo by to být zase.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

si zastakina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tyhle dopisy některé opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho a předal mě ho tady, v téhle hospodě, Oldřich Čalplachta. Zaslav Kohol, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Surio Mario, a ještě nám řekni, jaké máš plány do budoucna.
2: Plány mám, ohromné plány máme, Suřičku Marušku, do budoucna, ohromné plány. Od ministerstva kontroly dostali jsme objednávku na 86 tisíc bambusových rakosek na neplatiče daní. Teď zde bude vládnout i nějaký pan Berňák. A pan Berňák chystá velikou a převelikou akci.
1: Co o tom víš, jakou akci chystá pan Berňák?
2: Chystá akci, ty budeš teď platit. Ukaž výplatu, jako dostali si. Rozděl na dvě hromádky. Tu menší si ve malou domů. Nemáš, jo? Nedáš, jo? Tak z domičku hejdi ven.
1: Surio, nestraš nás, tak strašný to snad nebude. Jak ty to vidíš do budoucna?
2: Nechci být špatná Libuš, ale vidím tu černě.
1: Jaká Libuš?
2: Prorok
1: špatný. A, kněžna Libuše.
2: No.
1: Kněžna Libuše.
2: A jako kněžna Libuše vidím svýma čikmýma očima, že zde nic rovně už dělat nebude se.
1: Ale ty jsi pesimista. Koho, jak jsem se tedy už ptal, budeš volit v příštích volbách?
2: Jako většina daňových poplatníků zde budu volit SOS. A budu volat Spendlohnlo. Neserte mne levý pravý. Já chci zůstat zdravý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: put up. Je vou ter fire. Je vou ter koyauda. Co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Slečno.
3: Prosím, přejete si.
2: Za hodinu letím do Brna.

0: Na objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
1: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
0: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
1: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
0: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek. Ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva. Žádná chrupavka.
1: Kráva, samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, ta je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
0: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
1: Co si radši prosím přát?
0: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
1: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejíž žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
0: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žvejkat.
1: Pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti, kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
0: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přinesli mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
1: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
0: Dobře, tak tedy menu. Ale nejde spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
1: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e.
0: Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong?
1: Diftong není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
0: Tak mi to přinese, třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
1: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška.
0: No děláte mě šaška.
1: No není, kdo z vás nedělá
0: šaška. Ne, děláte mě šaška.
1: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
0: Ne, děláte šaška.
1: Ne, nedělám z vás šaška. Prosím, já jsem vystudovala Institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je...
0: Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
1: Steak. Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
0: Nebudu nic opakovat, já už nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
1: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
0: Vážená paní.
1: Prosím.
0: Já jsem z Moravy.
1: Ano.
0: Ne, já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás tážu. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beef steak? Jak to stojí v menu?
1: Správně, hlediska zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a na druhé straně my.
0: Pardon. Jakou fakultu jste ráčila vystudovat?
1: Právnickou.
0: A tady, prosím, tady toto je restaurán, anebo Akademie věd?
1: Samozřejmě restaurán.
0: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přiveďte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádný beefsteak, jak to stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám valašskou budu!
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: way. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Těch otázek a některý tak drzí otázky, například, kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
1: Herečkou. Řekli jste mistře? Ale... Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
1: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.
0: Jedna FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v loňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Bramborak, bramboře, úno je na dvoře.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

Přehuje zera, milování je divoká píseň, večera. Milování je divoká píseň, večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přišla k nám 18letá Růžena Hulínová. Vítám vy tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růžena...

0: Já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
1: Tak já nevím.
0: Hezky se uvolni.
1: Jak se mám uvolnit?
0: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
1: Takhle, tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
0: no
1: je dobrý.
0: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že.
1: Tak dobře, no.
0: No tak, a hezky. Tak Ružino, tak se takhle děláš těma, tak pořád ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
1: Ne, jsem si ráno baby ufikla o finu.
0: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Ružino.
1: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a ty takový blbý.
0: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
1: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
0: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Ružino. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to dotočíme tu desku, ne? To je jako
1: takové
0: soukromé věci, že jo?
1: To je jasně, no. Jsem věděla.
0: No, máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
1: No tak bych teda měla teda ještě jednu.
0: No.
1: Čistě jako za sebe teda.
0: Ano.
1: Budu jako mluvit před sebe, jo?
0: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
1: To je jasný, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla,
0: Tak kam jsi to dala?
1: Ale ne. Takhle, máte psa?
0: Psa?
1: No.
0: Ne.
1: My jo.
0: Máte všecko?
1: Tak zatím jo, no.
0: To máš tedy bahatou fantazii, Ruženo.
1: To mi taky holky říkají.
0: Jo. No a Ruženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
1: Tak
0: co?
1: Dobře, no.
0: Dobře. Ruženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
1: Pracák, jo.
0: No.
1: Tak já nevím.
0: No, tak kdo to má vědět?
1: Jako to od začátku?
0: No to víš, že ne od konce, že?
1: Tak ráno vstanu.
0: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
1: To ná, no, akorát mám lišej, no. Tak teda ráno vstanu.
0: Ano.
1: Pak teda...
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Co?
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Ne. Jak můžu stávat na dvakrát jednou? Teda to je show, jsem mě úplně odjel. Tady na dvakrát.
0: Tak pokračuj.
1: Tak jsem teda vstála.
0: Jako si teda vstála, ano.
1: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
0: Ano, ranní hygienu teda, ano.
1: No higošku, no, a to teda fest.
0: No, to radši přeskoč.
1: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne... Když třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme.
0: Ano.
1: Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecali.
0: No vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
1: Jako s Květou, jo.
0: No.
1: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
0: A to prosím tě, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
1: No tak pak teda zavřu krám.
0: Ano.
1: No a když prší, tak jsem doma.
0: No když je hezky?
1: Jsem taky doma.

could stay away.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažartovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda?
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
2: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chceš? Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, to se mi taky jednou přihodilo.
1: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
1: Ano, a co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho se žádný z nás A potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčil blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a
1: Potom, co se stalo
2: potom? Ano. Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja. A co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil.
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny. Po té schůzce na stezce Československo-Polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme k lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strhaný nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Říkám, ale tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat v obchod. A on se vám to říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co, ale to už jste tady. Jsem ho přemluvil a udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stálek s buštama a tam všecky chytli a my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo, a říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti, nebylo tolik vidět, přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to. A já se bavím, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. Takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim pučil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčejí, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned jsem říkal, Hargo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál táhat takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, a kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky, on mě říká maringotky, a tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. My jsme šli a já furt jsem říkal, to jsem říkal už. 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísahal, vrátil, když jsem a zase naložil a vodem se to...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.